Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Energik. To je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Bio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik. You shot me so

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energic. Energic, to je muzika. Radio Energic.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.

0: stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
1: Žádné předplatné, žádná registrace, jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách v DAB+.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Radio Energik. Energik, to je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc

0: ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace, jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách v DAB+.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika.
1: Už jste dneska dosáhli toho bodu, kdy sice soustředěně koukáte na monitor, ale v hlavě vám běží spíš seznam na nákup? Nebo plánujete, co si dáte k večeři? Pokud přikyvujete, jste tu naprosto správně. Vítejte u dopoledního Life Mode na rádiu Energik, vaší oficiální první pomoci proti pracovnímu útlumu. Mám pro vás nachystanou rovnou celou hodinu té nejčerstvější muziky, která vám zaručeně zlepší skóre produktivity. Uslyšíte novinky z Česka i zahraničí, které teprve začínají bořit hitparády. Je to prostě takový ten hudební upgrade, po kterém se každý úkol zdá hned o něco snazší a zábavnější. K tomu přihodíme střípky zajímavostí ze všech koutů světa. Žádná velká věda, spíš chytré perličky, díky kterým zazáříte u kávovaru a o kterých je prostě fajn vědět. Cílem následujících 60 minut je jediné – vykouzlit vám úsměv a zpříjemnit den. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte. Naladíte nás třeba na streamovací platformě Radio Hub. Užijte si skvělé dopoledne.
0: Radio Energik.

0: Energy. Radio Energy. Radio Energy. To je muzika.
1: Tak to si poslechněte, jak se mění přístup lidí k vlastnímu pohodlí, když jde o elektřinu. Víte, co je zajímavé na takové slunné Floridě? Člověk by řekl,

ale investují do nich s velkým předstihem, ještě než vůbec nějaká bouře dostane jméno. Je to logické, když si uvědomíte, že 9 z 10 tamních domácností elektřinou i topí a bez klimatizace se tam prakticky nedá existovat. Kromě generátorů teď masivně rostou i instalace domácích nabíječek pro elektromobily. Zkrátka. A dobře, vypadá to, že tamní obyvatelé berou energetickou bezpečnost do svých rukou a chtějí mít nad svými zásuvkami kontrolu, i kdyby venku padaly trakaře. Možná je to dobrá inspirace i pro nás, co říkáte, mít vždycky nějaký ten plán B v záloze. Každopádně teď už se vrátíme k muzice, hrajeme dál. Ladíte Energic a zůstaňte s náma.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Ladíte Energik a před námi je jedna novinka ze světa videa a televizního vysílání. Pamatujete si na tu éru, kdy televizi vládly reality show o randění? A my všichni napjatě sledovali, kdo komu dá růži, nebo kdo se s kým pohádá ve vile u moře? Tak to si poslechněte, jak se časy mění. Podle nejnovějších dat společnosti Emper Analysis totiž tyto formáty u streamovacích gigantů, jako je Netflix nebo Prime Video, začínají výrazně prohrávat. Víte, co je zajímavé? Diváci teď mnohem víc touží po klasické, dobře napsané, hrané romantice. V první polovině letošního roku tvořily hrané seriály neuvěřitelných 83% všech zakázek v romantickém žánru. Je to obrovský skok, protože ještě před 4 lety byl poměr mezi hranou tvorbou a reality show v podstatě 1:1. A co zatím stojí? Především my, diváci, a naše slabost pro příběhy, které už známe z papíru. Skoro polovina nových romantických seriálů jsou totiž knižní adaptace. Svou roli v tom hraje i fenomén BookTok na TikToku, díky kterému se z hitů jako Bridgertonovi nebo Off Campus stávají naprosté globální senzace. Z průzkumu navíc vyplývá, že milostné příběhy jsou i u mladých lidí ve věku 18 až 24 let mnohem stabilnějším lákadlem než třeba komedie nebo kriminálky. Streamovací služby si toho samozřejmě všimly. Takže místo sledování hádek u bazénu se můžeme těšit na mnohem víc výpravních seriálů s pořádnou dávkou emocí a literárním podkladem. Tak uvidíme, jestli nás tenhle trend udrží u obrazovek i nadále. Každopádně, romantika je teď v kurzu víc než kdy dřív a to je možná v dnešním světě docela fajn zpráva. Co říkáte? Teď už ale na vlnách Rádia Energik další nová muzika.
1: Reklamní kampaň na Rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Fotka na Instagramu si nahá, označení město Praha před foťákem nebo za ním, stejně se neproslavím, když je ten život fádní, spodní prádlo žádný, nemáš vůbec žádný limit, já důvod proč se křivit, nežijeme tak jak chceme a tak od sebe jdeme, dělej si co je ti milý, snad jsme úcty nepozbyli.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Datum 3. července je pro milovníky historie v kalendáři neodmyslitelně spojené s největší bitvou v českých zemích. Před 160 lety se totiž u Hradce Králové odehrálo něco, co doslova překreslilo mapu střední Evropy. Šlo o největší bitvu, jaká kdy byla na našem území vybojována. Možná si na to vzpomínáte z dějepisu, jak tam Prusko tehdy převálcovalo Rakousko, ale teď se ta historie vrací v úplně jiné podobě. U vydavatelství Indies Scope vyšel nový singl hudebního projektu, který si říká prostě Winterberg. Ta skladba nese název Too Much Blood a vsadím se, že fanoušky Jaroslava Rudiše hned trkne, o co jde. Rudiš totiž napsal text na motivy svého slavného románu Winterbergova poslední cesta. A jestli čekáte nějakou tichou literární recitaci, tak na to rovnou zapomeňte. Z téhle novinky se ozývají duchové padlých vojáků ze Sadové. A je to pořádný nářez. Temný a skoro až metalový. Spolu s Rudišem za tím zvukem stojí hudebník Zdeněk Regál Jurčík a producent Tomáš Neuwirth. Mně na tom přijde fascinující, jak se takové staré historické trauma dá přetavit do moderní hlasité hudby. Pokud máte cestu kolem Hradce, schválně se do té krajiny pozorně zadívejte. Prý jsou tam ty stopy bitvy cítit dodnes.
1: A jestli se vám tenhle styl zalíbí, tak si poznamenejte, že příští rok chystá kapela celou desku i koncerty. Ale teď už pojďme do současnosti na další novou muziku na Energiku.
2: Radio Energik. Energik. To je muzika.
0: Máte pocit, že se čas od rána zázračně zpomalil a ručičky na hodinách se pohybují pospátku? Nebojte se, vaší mysli nic není, jen zkrátka potřebujete pořádný energetický restart. Vítá vás dopolední Life Mode na rádiu Energik. Mám pro vás připravenou celou hodinu, narvanou tím nejčerstvějším ze světové i domácí hudební scény, co vám okamžitě proklouzne do uší a vylepší náladu. K tomu vám naservíruju ty nejzajímavější perličky a chytrou zábavu ze všech možných koutů planety. Zapomeňte na povinnosti a nechte se unášet na loně čisté radosti, lehkosti a inspirace. Dozvíte se věci, které vám vykouzlí úsměv na tváři a o kterých budete chtít hned vyprávět dál. Tak se pohodlně usaďte a zůstaňte s námi celou nadcházející hodinu na rádiu Energik. Poslouchat nás můžete naprosto kdekoliv, třeba přes šikovný streamingový rozcestník Radio Hub nebo rovnou v moderním digitálním vysílání DAB+. Přeju vám dokonalou zábavu a parádní dopoledne.
2: Radio Energik.

0: Co je na nás Češích opravdu sympatické? Že se postupně stáváme evropskou špičkou v něčem, co je pro naši planetu fakt důležité. A teď nemluvím o hokeji nebo o pivu, ale o třídění elektroodpadu. Možná se vám to nezdá jako téma k nedělnímu obědu, ale ta čísla z Ministerstva životního prostředí, která mi právě přistála na stole, jsou vážně úctyhodná. Představte si, že jsme za loňský rok vytřídili neuvěřitelných 194 tisíc tun starých elektrospotřebičů. Pro lepší představu, to je o 50 tisíc tun víc než rok předtím. Když to rozpočítáme na každého z nás, tak průměrný Čech loni odnesl k recyklaci skoro 18 kg elektroniky. Většinou šlo o ty těžké kousky, jako jsou staré pračky, myčky nebo lednice, které tvoří víc než polovinu všeho sebraného odpadu. Díky tomu jsme hravě splnili evropské normy a dokonce jsme se dostali na míru 67% zpětného odběru. Takže až příště budete řešit, co s tou nefunkční tiskárnou nebo vysloužilým sporákem, vzpomeňte si, že v tom nejsme sami a že nám to třídění fakt jde. Je skvělé vědět, že tyhle věci nekončí někde na černé skládce v lese, ale že dostanou druhou šanci v rámci recyklace. Jen tak dál. A my teď v jízdě pokračujeme. Čeká nás další muzika.
1: Radio Energy. To je nová muzika.
2: Vítejme

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Víte, co je zajímavé na seznamu věcí pro miminko? Většina z nás má na prvním místě vybraný ten nejkrásnější kočárek nebo vyladěnou výbavičku.

0: silnější žloutenka. A věřte mi, že řešit tyhle věci ve stresu a s telefonem v ruce, když vám miminko pláče v postýlce, to není úplně ideální start. Odborníci, třeba i MUDr. Štěpán Semrád ze sítě Mediclinic, proto radí. Začněte s hledáním už ve druhé polovině těhotenství. Tím si zajistíte klid. Důležité není jen to, jestli má lékař volno, ale i jak daleko to k němu máte, jestli se tam dá zaparkovat a jak s vámi bude komunikovat, jestli třeba můžete poslat dotaz přes aplikaci nebo e-mail. A pokud narazíte, zkuste se podívat právě na ordinace Mediclinic. Ty mají pobočky po celé republice
1: a stále nové pacienty přijímají. Takže raději dříve než později, ať si ty první společné dny užijete v pohodě a beze strachu.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Pokud máte doma nadějného youtubera nebo se sami snažíte prorazit s videem na internetu, tak teď zbystřete. YouTube se totiž rozhodl, že cesta k prvním penězům z reklamy bude od února 2027 o dost strmější. Víte, co je na tom nejzajímavější? Ta laťka se neposouvá jen o kousek, ale rovnou na dvojnásobek. Zatímco doteď vám k plnohodnotnému zpeněžení stačilo nasbírat 4000 hodin sledování za rok, nově to bude 8000. A pokud raději točíte ty krátké formáty, takzvané shorts, připravte se, že místo 10 milionů zhlédnutí jich budete muset mít za 3 měsíce rovnou 20 milionů. Je to docela nářez, ale YouTube to vysvětluje tím, že chce prostě víc odměňovat ty opravdu aktivní tvůrce. Dobrá zpráva je, že pokud už v tom jejich partnerském programu jste, tak se vás tyhle nové limity netýkají, můžete v klidu tvořit dál. A beze změny zůstává i ta hranice tisícovky odběratelů. Kromě toho se taky chystá rozšíření levnějšího předplatného Premium Lite, které by mělo tvůrcům přinést víc peněz než samotná reklama. Tak uvidíme, jestli to lidi motivuje k ještě lepším videím, nebo nás čeká jen záplava obsahu, který se snaží tyhle vysoké limity za každou cenu pokořit. Každopádně, pokud startujete kariéru online, máte nejvyšší čas do toho pořádně šlápnout ještě před únorem 2027. Energy.
1: To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Víte, co je zajímavé na obyčejné sklenici vody ve Vídni? Kromě toho, že je skvělá k pití, tak v rakouské metropoli doslova rozsvěcuje domácnosti. Vídeň totiž naplno využívá fakt, že jí voda z alpských pramenů přitéká do města samospádem. Ty velké výškové rozdíly teď začalo využívat zbrusunové zařízení ve vodojemu Hungerberg. Je to v podstatě další vodní elektrárna do party, která díky čtyřem speciálním čerpadlům dokáže vyrobit zelenou elektřinu pro celých 700 domácností. A takových vychytávek mají sousedé víc. Celá tahle soustava vodních elektráren už dneska vygeneruje tolik energie, že by to v klidu stačilo pro 50-tisícové město. A kdyby náhodou přišla nějaká údržba na potrubí, tahle nová elektrárna umí přepnout režim a fungovat jako klasická čerpací stanice, aby nikdo nezůstal na suchu. No řekněte, není to geniálně jednoduché propojení přírody a techniky? My se teď vrátíme k muzice. Čeká nás další hit.
1: Radio Energic. Radio Energic. Energic, to je muzika. Energic. Radio Energic.
0: Jestli máte pocit, že se vám dneska ručičky na hodinách pohybují zpětním chodem a do oběda zbývá ještě celá věčnost, zhluboka se nadechněte. Právě si totiž zapínáte ten nejlepší parťák na zbytek rána. Vítám vás u pořadu dopolední Life Mode na Radio Energic. Máme před sebou celých 60 minut nabitých tou nejnovější muzikou, která vám okamžitě vlije krev do žil. K tomu si dáme skvělý přehled fascinujících věcí ze všech možných koutů zeměkoule i od nás z domova. Dozvíte se věci, nad kterými jen zakroutíte hlavou a zaručeně tak získáte super téma pro dnešní chatovací skupiny. Žádný stres ani vážnosti, jen pořádná dávka svěží nálady a chytlavé rytmy. Uvelepte se, usmívejte se a užijte si tuhle hodinu s námi. Poslouchejte nás dál na Radio Energic, ať už se nás pouštíte přímo přes aplikaci Radio Hub, nebo nás ladíte v digitální kvalitě přes DAB+. Přeji vám krásný poslech a skvělý den.
1: Radio Energic. Energic. Energic, to je muzika. Radio Energic.
0: Kolik máte právě teď otevřených oken v prohlížeči? Jestli víc než vaše trpělivost snese a přepínáte mezi nimi jako na speedu, tak zpomalte. Právě totiž startuje dopolední Life Mode a my vám ten digitální chaos pomůžeme alespoň na chvíli zkrotit. V následující hodině vám naservírujeme soundtrack, který vás zaručeně vytáhne z pracovního stereotypu. Ty nejčerstvější tracky, které vás naprosto spolehlivě rozhoupou na židli, i kdybyste zrovna vyplňovali ten nejsložitější formulář na světě. A protože život není jen o hudbě a práci, přidáme i pár fascinujících střípků ze světa i od nás z Česka. Žádné složitosti, jen chytré a vtipné postřehy, které vám dodají tu správnou jiskru do zbytku dne. Je to prostě ideální kombinace, jak si to dopoledne udělat hezčí a zábavnější. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte celou hodinu Radio Energic. Naladíte nás jednoduše v digitálním rádiu DAB+. Přeju vám super poslech a ještě lepší den.
1: Radio Energic.

0: Radio Energik. To je muzika.
1: Posloucháte Radio Energik a my se teď zaměříme na víno. Venku je krásně, grilování v plném proudu, přátelé už jsou skoro na cestě a vy najednou zjistíte, že ta láhev bílého, kterou jste chtěli otevřít, má pokojových 25 stupňů. Co teď? Většina z nás v panice hází víno do mrazáku nebo do něj sype led. Ale víte co? Podle odborníků z vinařství z Novín a Lahofer si tím úplně zbytečně kazíme chuťový zážitek. Přitom existuje jeden geniální trik, který používají i profíci v restauracích. Stačí vám nádoba s ledem, studená voda a jedna obyčejná věc, kterou máte určitě v kuchyni. Hrst soli. Právě sůl totiž sníží bod tuhnutí vody a lázeň bude mnohem studenější. Když v tomhle ledu s vodou a solí láhev párkrát otočíte, máte ji za 10-15 minut perfektně vychlazenou. Je to mnohem šetrnější než mrazák, kde víno dostává teplotní šok. A když už jsme u těch teplot, pamatujte, že méně není vždycky více. Třeba takový Riesling nebo pálava se nejvíce rozvinou při 10 až 12 stupních. Zatímco lehká červená vína, jako je Pinot Noir, chutnají nejlépe kolem 15 stupňů. Tak to zkuste se solí a uvidíte, že i doma může víno chutnat jako ve sklípku. Přeji vám krásný, osvěžující zbytek dne a nabízím další hity. I just need a reason.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

0: blízko. Ladíte Energík a na jeho vlnách se teď mrkneme na cestování po Česku. Víte, co je letos u nás v Česku největším hitem, co se týče dovolených? Možná vás to překvapí, ale už tolik nekoukáme jen na to, kolik metrů je to k pláži, nebo jestli je v okolí dostatek památek. Ten trend je totiž úplně jiný. My teď chceme hlavně rozmanitost a ucelený zážitek. Zkrátka už nás nebaví jen ležet u hotelového bazénu. Když vyrazíme na cesty, ať už je to k nám na Sázavu, na Vinice na Jižní Moravu, nebo do tradičního Chorvatska a Itálie, hledáme místa, kde to žije. Chceme na jednom fleku kombinovat dobrou gastronomii, kulturu, wellness a k tomu si třeba odpoledne vyjet na kole. Podle posledních průzkumů Czech Turismu a odborníků z oboru, jako je třeba Martin Venglář ze společnosti Nomce, se prostě mění způsob, jakým o volnu přemýšlíme. Místo jedné velké 14-denní dovolené raději volíme více kratších cest a prodloužených víkendů, kde chceme každou minutu využít efektivně. A co je taky zajímavé, čím dál víc nás táhnou místa, která mají svůj příběh nebo unikátní architekturu. Třeba takové spojení moderního vinařství a kulturních akcí je přesně to, co teď vyhledáváme. Moderní technologie nám v tom navíc dost pomáhají. Před spaním si proklepneme recenze, projedeme sociální sítě a mapy a než vůbec nastartujeme auto, přesně víme, kde mají nejlepší kafe a kudy vede nejhezčí cyklostezka. Tak co vy? Už máte svůj letošní mix zážitku naplánovaný? Užívejte si to a za chvíli jsme zpátky s další muzikou.
1: Radio Energik.

Radio Energy. To je muzika. Reklamní kampaň na Radio Energy. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Radia Energic na e-mailu obchod@radioenergic.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

pohodové dopoledne vám přeju. Víte, co je zajímavé? I když si občas stěžujeme, že v lese nic neroste, čísla mluví jasně. My Češi jsme prostě národ sběračů a jen tak nás něco neodradí. Ministerstvo zemědělství totiž čerstvě zveřejnilo statistiky za loňský rok a dopadlo to přesně tak, jak asi tušíte. Absolutním králem našich košíků zůstaly houby. I když byl rok 2025 houbařsky spíše podprůměrný, každá domácnost, která do lesa vyrazila, si domů v průměru odnesla přes 6 kilo úlovků. Na druhém místě se s přehledem drží borůvky a pro maliny si do lesa došel v průměru každý desátý z nás. Docela mě překvapilo, kolik peněz v tom lese vlastně leží. Když se totiž spočítala hodnota všeho, co jsme loni zdarma nazbírali, dostali jsme se na neuvěřitelných 7,25 miliardy korun. Nejvíc se na téhle sumě podíleli lidé z Jihočeského, Plzeňského a Libereckého kraje, kde byla návštěvnost lesů úplně nejvyšší. A jedna perlička pro Středočechy. U vás se toho na plochu nazbíralo úplně nejvíc, za což prý vděčíte hlavně nájezdům houbařů z Prahy. Tak schválně, kolik kilo z těch 7 miliard máte doma v mrazáku nebo nasušených ve spíživi? Teď už ale pojďme zpátky k muzice. Hrajeme pro radost.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Posloucháš Radio Energy na www.radioenergy.cz.

0: Víte, co je v hudebním světě právě teď nejvíc hot? Tak to si rozhodně poslechněte tohle. Jihoafrická senzace Tyla, kterou si možná pamatujete z letošního otevírání mistrovství světa ve fotbale, právě odpálila velkou novinu. Jen pár dní po vydání svého druhého alba s názvem A-Pop totiž oznámila obrovské světové turné. A co je pro nás nejlepší zpráva? Už v říjnu se tahle hvězda ukáže v Evropě. Celá ta šňůra má 34 zastávek a startuje to 12. října v Paříži. Jestli ale raději spojíte koncert třeba s výletem do Británie, tak Tyla v říjnu ovládne i Londýn, Glasgow nebo Manchester. Na novém albu najdete 14 tracků a mimochodem nechybí tam ani skvělá spolupráce se Zarou Larson. Celou tuhle hudební cestu pak Tyla zakončí až příští rok v lednu dvěma obřími koncerty u sebe doma v Jihoafrické republice. Takže, pokud si chcete tuhle nálož amapiana a moderního popu užít naživo, buďte ve střehu. Schválně, kdo z vás už se teď v kalendáři kroužkuje říjen jako měsíc, kdy vyrazí za hranice za pořádnou muzikou? Teď už ale jdeme na další hit. Zůstaňte s námi. Energy.
1: To je muzika.

0: Spousta nového obsahu.
1: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
0: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
1: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
0: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.

0: televizi.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.

Radio Energy. Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Reklamní kampaň na Radio Energy. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Radia Energic na e-mailu obchod@radioenergic.cz.

0: Víte, co je na rockových hvězdách úplně nejlepší? Že i po 30 letech na scéně dokážou vytáhnout ze šuplíku něco, co nám všem vyrazí dech. Tak to si poslechněte, co chystá Jeff Ament, baskytarista legendárních Pearl Jam. Tenhle chlapík se totiž rozhodl, že prohrabe svůj soukromý archiv a vydá fotoknihu s názvem Since Forever. A nepůjde o jen tak ledajaké listování. Kniha mapuje tu úplně nejdivočejší éru kapely, tedy roky 90 až 98. Jeff tam nasázel přes 250 černobílých fotek a pozor, 90% z nich jsme my smrtelníci ještě nikdy neviděli. Celé to vzniklo vlastně hrozně lidsky. Jeffův bratr Barry, který je mimochodem designér, si všiml, že staré negativy z té doby už začínají pomalu odcházet a tak Jeffa vyprovokoval k tomu, aby je zachránili a udělali z nich tuhle vizuální paměť. Pro nás fanoušky je to neskutečná sonda do zákulisí, do nahrávacích studií i do té atmosféry nekonečných cest v dodávkách mezi koncerty. Jeff u toho nebyl jen jako hudebník, ale i jako pozorný pozorovatel se smyslem pro detail, což potvrzují i jeho dvě ceny Grammy za grafické zpracování alb. Kniha vychází už 25. září a kromě fotek tam najdete i jeho osobní vzpomínky na to, jak to tehdy v Seattlu po smrti Andrewa Wooda všechno s Eddiem Vedrem vlastně začalo. No schválně, kdo z vás by nechtěl mít takový kousek hudební historie v knihovně? Teď už ale pojďme zpátky k muzice.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Posloucháš Radio Energy na www.radioenergy.cz.

slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách v DAB+.

0: Teď se zaměříme na moderní technologie. Ty nám dovolí nahlédnout do soukromí našich přátel zase o kousek víc. A tentokrát je to docela zábava. Pokud patříte mezi ty stovky milionů lidí, co používají Snapchat, tak si poslechněte, co je nového. Platforma totiž propojila svoji populární mapu se Spotify. Funkce se jmenuje Now Playing a v praxi to znamená, že na mapě přímo uvidíte, co vaši známí zrovna poslouchají za soundtrack ke svému dni. Mně osobně to přijde jako skvělý způsob, jak objevit novou hudbu, aniž byste se museli složitě vyptávat. Stačí kliknout na ikonku kamaráda na mapě, zjistit, co mu hraje do uší, a pokud se vám to líbí, rovnou si tu skladbu jedním kliknutím uložíte do svých oblíbených na Spotify. Celé je to samozřejmě ošetřené z pohledu soukromí, takže si můžete sami vybrat, jestli váš hudební vkus uvidí celý svět, nebo jen pár vyvolených, před kterými se nestydíte, že vám v playlistu rotuje nějaké to guilty pleasure. Šéf hudební divize Snapchatu, Manny Adler, k tomu trefně poznamenal, že hudba je jedna z nejosobnějších věcí, které sdílíme. A teď to propojení bude zase o něco přirozenější. Tak co, už jste se dívali na mapu, jestli vaši sousedi náhodou netají slabost pro stejnou kapelu jako vy? Každopádně, my vám ten hudební doprovod budeme dělat i nadále tady v éteru, tak zůstaňte s námi.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Posloucháš Radio Energy na www.radioenergy.cz.

Víte, co je na vodě z kohoutku nejlepší? Že ji máme v podstatě jako samozřejmost. Ale ruku na srdce. Napadlo vás někdy, že byste se stali jejími oficiálními ochutnávači? V Hořovicích to není žádná sci-fi, ale realita. Tamní vodárny Vak Beroun totiž rozjeli projekt, který je u nás naprosto ojedinělý. Vytvořili takzvaný senzorický panel. A o co jde? Představte si skupinu 11 dobrovolníků z různých koutů města, kteří se jednou týdně na chvíli zastaví, napustí si sklenici vody a zapojí své smysly. Podívají se na barvu, přivoní si a ochutnají. Pak jen naťukají výsledky do mobilu a vodárny okamžitě vědí, jak lidé vodu vnímají přímo u sebe doma v kuchyni. Jasně, laboratoře pořád jedou na plné obrátky a hlídají bezpečnost, o tom žádná. Ale lidský nos a jazyk jsou někdy citlivější než ty nejdražší přístroje. Třeba při plánovaných odstávkách panelisté hned nahlásili drobné změny, které by jinak prošly bez povšimnutí. Je to zkrátka skvělý důkaz, že moderní technologie a obyčejný lidský cit můžou fungovat ruku v ruce. Tak co? Zkusili jste dneska schválně zaměřit pozornost na to, jak chutná váš první ranní doušek vody? Možná v sobě taky objevíte malého experta. Mějte fajn den a pamatujte na pitný režim. Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika. Rádio Energik.

0: Víte, co je zajímavé? Čím víc se mluví o umělé inteligenci, tím víc nás to táhne zpátky k poctivé lidské tvorbě. Tak to si poslechněte. Čerstvý průzkum společnosti Luminate totiž ukázal, že lidé jsou k umělé inteligenci v zábavě pořád dost nedůvěřiví. Američtí posluchači. A diváci se na tenhle trend dívají spíš s ostražitostí než s nadšením. A skoro polovina z nich na rovinu říká, že by o hudbu měli mnohem menší zájem, kdyby ji složil počítači. Úplně nejhůř dopadla představa, že by písničku zpíval čistě umělý hlas. To se prostě nelíbí skoro nikomu. Ale pozor, v jedné věci jsme k těm algoritmům trochu milosrdnější. A to jsou videohry. Tam to skoro polovině lidí nevadí a berou to jako součást digitálního světa. Hodně taky záleží na věku. Zatímco starší generace nad 55 let říká umělé inteligenci jasné ne, náctiletí jsou v tomhle mnohem otevřenější. I když, i ti mladší k tomu mají respekt. Třeba u zpravodajství. Tam lidé chtějí mít jistotu, že za tím textem stojí člověk a ne jenom kód. Je vidět, že i když nás technologie obklopují ze všech stran, ten lidský faktor, emoce a autenticita jsou pro nás v muzice pořád to nejdůležitější. Tak schválně, jak to máte vy, když slyšíte novou věc v rádiu? My tady pro vás budeme hrát dál a nebojte, zatím jsme to pořád my. Z masa a kostí. Tak zůstaňte s námi a užijte si další muziku.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

Radio Energik. To je nová muzika. Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

0: ten největší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád, rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.
1: Máte v plánu vyrazit o víkendu nebo klidně hned dneska odpoledne na čerstvý vzduch? Tak máme jeden tip na cestování Vysočinou. Pokud budete v Třebíči, můžete nasměrovat své kroky k novince ve městě, která spojuje klasickou procházku s docela nevšedním zážitkem. Na Hrádku se totiž objevil nový obyvatel, tedy spíš takový kovový elegán, kterému se říká poeziomat. Možná už jste o tomhle nápadu slyšeli z jiných měst, ale teď má i Třebíč konečně svůj vlastní hlas. Celé to funguje naprosto jednoduše a v tom je právě to kouzlo. Nepotřebujete žádná sluchátka, žádnou aplikaci v telefonu, prostě jenom přijdete k téhle kovové rouře, pořádně zatočíte klikou a pak už jenom posloucháte. Tím pohybem si totiž sami vyrobíte elektřinu a město vám za odměnu začne vyprávět své příběhy. A že je o co stát, protože Hrádek je sám o sobě místo s neuvěřitelnou atmosférou. Z poeziomatu se na vás vyhrne směs poezie, hudby, ale taky vzpomínky pamětníků nebo zajímavosti o našich památkách UNESCO. Je to takové kino pro uši přímo uprostřed přírody. Víte, kolikrát člověk projde kolem historických míst a vůbec si neuvědomí, co všechno se tam odehrálo? Tohle je ideální šance, jak se na chvíli zastavit, zapojit svaly na ruce a nechat se unést hlasy, které utvářely Třebíč.
2: Takže až půjdete kolem, určitě se u poeziomatu zastavte a dejte mu šanci, aby vás trochu kulturně naladil.
1: My teď v ladění pokračujeme, ale zůstaneme u muziky. Pěkný poslech.
0: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Britská hudba zažívá rekordní rok. Export nahrávek poprvé v historii překonal hranici 800 milionů liber. Podle dat oborové organizace BPI dosáhly tržby ze zahraničí v loňském roce v přepočtu více než 24 miliard korun. I přes tento historický milník ale odborníci varují před výrazným zpomalením trhu. Tempo růstu totiž meziročně kleslo na necelé 1%. Hlavním důvodem je sílící konkurence ze zavedených trhů v Americe, ale i dravý nástup interpretů z Jižní Koreje nebo Latinské Ameriky. Největším lákadlem zůstávají pro světové fanoušky stálice jako Coldplay, Ed Sheeran nebo Dua Lipa. Právě Coldplay se loni stali vůbec nejposlouchanější britskou kapelou v zahraničí. Naději na budoucí zrychlení trhu vkládá britský průmysl do nastupující generace talentů, jako je zpěvačka Olivia Dean. Ta už nyní sbírá úspěchy v prestižních amerických i australských hitparádách. Britská vláda chce navíc export podpořit novými dotacemi v hodnotě 15 milionů liber. Tolik tedy zprávy ze světa hudby a teď už zpět k hudbě na Rádiu Energik.
1: Rádio Energik.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: Léto a osvěžující drink v ruce, to patří k sobě jako rádio a ranní káva. A víte, co je zajímavé? Moderní mixologie se letos v létě vrací k drinkům, které si úplně v pohodě namícháte i sami doma. Ale chutnají, jako byste seděli v tom nejlepším plážovém baru. Zapomeňte na složité postupy. Teď letí lehkost a nečekané kombinace. Třeba takový mezcal. Tenhle mexický bratranec tequily s jemně kouřovou chutí je absolutním hitem. Stačí ho smíchat s grepovou limonádou, přidat led, plátek grepu a máte drink s názvem Paloma. Je to krásně hořkosladké a přesně to v tomhle horku potřebujete. Ale pokud dáváte přednost spíš něčemu romantičtějšímu, tak to si poslechněte tuhle kombinaci. Víno, Graham's Blend, liči syrup a tonik s příchutí třešňového květu. To je přesně ten typ drinku, který voní po květinách a chutná po ovoci. Ideální na letní večery na terase. A pro fanoušky klasiky se špetkou exotiky je tu Flor Colada, kde se potkává kvalitní rum s ananasovou limonádou a limetkou. Je to vlastně taková odlehčená verze té klasické hutné piña colády, která vás neuspí, ale nakopne. Recepty od Premier Wines and Spirits ukazují, že i s pár ingrediencemi se dá vykouzlit malý dovolenkový rituál. Tak co, na co máte chuť dneska vy? Experimentům se meze nekladou a hlavně nezapomeňte na ten let. Tím se nešetří. Tak na zdraví a užívejte pohodu. Za chvíli hrajeme dál.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy, to je muzika.
1: Zavři oči, ať už spíš, nechte holky bejt, nechte flašky stát. Doma zavři oči, ať už spíš, ne.

Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Posloucháš Radio Energy na www.radioenergy.cz.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika. Rádio Energik.

0: Na vlnách digitálního rádia posloucháte Energik a půjdeme cestovat. Co si budeme povídat, Posázaví je pro každého správného výletníka klasika. Ale víte, co je zajímavé? V Sázavě teď jedno staré známé místo chytilo úplně druhý dech. Mluvím o historické huti František. Schválně, co se vám vybaví, když se řekne stará sklárna? Možná prach a trocha té nostalgie, ale kde pak? Tady se teď industriální historie potkává s moderním životem. Přímo v autentických prostorách huti totiž otevřeli bistro František. Interiér je kombinace kovu, betonu a cihel, což vypadá skvěle, ale hlavně to tam voní výběrovou kávou a jídlem z grilu. Takže si tam v klidu můžete dát pozdní brunch a k tomu třeba jejich specialitu. Sklářská vejce nebo domácí játrovou paštiku. A to nejlepší je kulturní léto, které tam vypukne. Představte si koncert pod těmi vysokými stropy nebo venku s výhledem na starou fabriku. Už 7. srpna tam dorazí legendární 100 zvířat. V srpnu pak Jaroslav Dušek se svými 4 dohodami. A na konci měsíce proběhne akce Kapitán Demo na grilu. Takže pokud plánujete cestu k sázavskému klášteru nebo se chystáte na vodu z Ratají, tohle je přesně ta zastávka, kterou byste neměli minout. Aktuální program najdete na webu huťfrantišek.cz. Tak tam mrkněte a teď už slíbená muzika.
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. To je nová muzika. Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Víte, kolik vody kolem sebe prolijete za jeden jediný den? Možná se to nezdá, ale jen co ráno vstaneme, pustíme sprchu, uvaříme kafe a pak to spláchneme dřezem nebo v koupelně, ty litry naskakují neuvěřitelnou rychlostí. A právě o tom, jak jsme na tom v Moravskoslezském kraji, vyšla teď zajímavá data od statistiků. Tak si poslechněte, jak jsme na tom se spotřebou. Historicky jsme se totiž v našich domácnostech loni dostali přes hranici 90 litrů. Přesně je to 90,2 litru pitné vody na každého jednoho z nás za den. Je to o 2 litry víc než předchozí rok a zajímavé je i to, že v tom celostátním srovnání jsme na 4. místě v republice. Před námi už je v podstatě jenom hlavní město Praha, kde ta spotřeba hravě překonává stovku. Naopak úplně nejmíň vodou plýtvají sousedé ve Zlínském kraji. Tam jim stačí 81 litrů. Vlastně je to docela dobrá zpráva, že té kvalitní vody z Beskyd a Jeseníků máme dostatek. Dokonce ji díky těm stovkám kilometrů potrubí posíláme i dál na Přerovsko nebo k hranicím s Polskem. Navíc se u nás vodohospodářům daří unikat i menšímu množství vody z trubek. V těch ztrátách jsme totiž úplně nejlepší v celé zemi. Takže až si teď půjdete napustit sklenici se šťávou, tak na zdraví a vzpomeňte si na těch 90 litrů, které máme před sebou. My teď ale spláchneme všechna tahle čísla něčím pořádně energickým a budeme pokračovat v našem hudebním proudu.
1: Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

0: dáma, yeah.
1: Víte, co mají společného drahé hodinky a moderní úpravna vody? Je to naprostá přesnost a miniaturní rozměry. Ve Studené totiž vsadili na unikátní technologii keramických membrán, ve kterých najdete miliony kanálků širokých jen jako desetina lidského vlasu. Takovými póry neprojdou prakticky žádné bakterie ani viry. Celé to zařízení museli technici doslova vpasovat do stávajících prostor, takže jedna nádrž dnes stojí třeba v bývalé chodbě. Ale ten výsledek, ten stojí za to. Nová technologie totiž ušetří neuvěřitelných 90% vody, kterou dřív úpravna spotřebovala jen na vlastní čištění a praní filtrů. Navíc se voda už nemusí čerpat tak vysoko jako dřív, takže se šetří i elektřina. Je skvělé vidět, že i v rámci běžné rekonstrukce se dají dělat věci, které jsou šetrné k přírodě a zároveň neuvěřitelně efektivní. Tak na to pamatujte, až si příště ve Studené natočíte sklenici čisté vody. My v jízdě pokračujeme dál. Čeká vás další porce muziky.
2: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

0: Léto je v plném proudu a spousta z vás se určitě chystá na tu velkou cestu autem k moři nebo do hor. Víte ale, co je zajímavé? Často nás na dovolené vyjdou nejdráž situace, které by nás doma ani nenapadly. Třeba takový odtah ze zahraničí. Stačí porucha v Itálii nebo Chorvatsku a bez pořádné asistence vás cesta nepojízdného auta domů může stát klidně přes 100 000 korun, což je leckdy víc než cena celé opravy. A pozor si dejte i na půjčovny. Spousta lidí si myslí, že v ceně pronájmu je všechno, ale realita bývá taková, že pojištění nekryje kola, podvozek nebo střechu. Pak stačí v úzké uličce líznout obrubník a čeká vás mastný účet. Opatrní buďte i z karavany, u kterých opravy moderních nástaveb stojí raketu, nebo při jízdě za šera, kdy hrozí střet se zvěří. U moderních aut plných senzorů se totiž i obyčejný klepnutý nárazník může kvůli kalibraci radarů prodražit na stovky tisíc. Tak na sebe na cestách dávejte pozor.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. To je nová muzika. Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

0: mám tady zprávu, která rozbuší srdce každému fanouškovi elektroniky. Legendární Richard D. James, kterého všichni známe pod jménem Aphex Twin, chystá velký návrat ke svým kořenům. Vydavatelství Warp Records totiž oficiálně oznámilo, že na letošní říjen připravuje velkolepou reedici jeho kultovního alba Drux. A teď pozor, mluví se o 25. výročí, což je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Protože původně tahle deska vyšla v říjnu 2001. Víte, co je na tomhle albu nejzajímavější? Traduje se, že vzniklo vlastně náhodou a ve spěchu poté, co Richard v letadle ztratil MP3 přehrávač se skoro 300 svých nevydaných skladeb. Bál se tehdy, že se to všechno objeví na internetu a tak narychlo sestavil tuhle 100-minutovou nálož z 30 tracky. Tehdy kritici sice přijali vlažně, ale dneska? Dneska je to naprostá klasika, která dokonce v počtech streamů na YouTube v jistou chvíli porážela i Taylor Swift. Můžou za to hlavně hity jako Avril 14 nebo QKTAR, které určitě znáte z filmů nebo sociálních sítí. Pokud si ujíždíte na fyzických nosičích, tak tohle bude pro vás, protože album vyjde na CD, kazetách a hlavně jako luxusní vinylový box set, kterému se přezdívá Chocolate Box. Díky téhle reedici tak bude mít Aphex Twin konečně všechna svá studiová alba znovu dostupná na vinylech.
1: Takže si raději v kalendáři zakroužkujte konec října, protože tohle bude zvuková lahůdka.
0: Posloucháte Radio Energik a před námi je další muzika.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden Multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

0: Když se řekne Velké Meziříčí a Mosty, asi většině z nás okamžitě naskočí ten ikonický dálniční kolos, který se klene nad městem. Jenže teď se chystá něco, co by mu mohlo v budoucnu docela zdatně konkurovat, co se týče pozornosti i moderního vzhledu. Mluvím o novém mostu pro vysokorychlostní trať. Pokud vás zajímá, jak se změní tvář krajiny v okolí Meziříčí, tak si rozhodně naplánujte cestu do místního Jupiter klubu. Právě tam totiž probíhá výstava, která ukazuje, kudy by se měla česká železnice v příštích letech ubírat. Možná jste nestihli tu velkou veřejnou prezentaci, kde se o tom mluvilo, ale to vůbec nevadí. V klidu si tam můžete prohlédnout nejen ten vítězný architektonický návrh, ale i všechny ostatní studie, které byly ve hře. Je to docela fascinující pohled na stavbu, která se má stát jednou z nových dominant města a vlastně i symbolem téhle moderní éry cestování. Víte, ono se o těch rychlovlacích mluví už dlouho, ale až když vidíte ty konkrétní nákresy a modely, tak vám dojde, že se to skutečně blíží. A jak ambiciózní ten projekt je. Takže pokud máte cestu kolem náměstí, stavte se v Jupiteru podívat, jaká budoucnost se pod nohama Meziříčáků vlastně chystá. Stojí to za vidění. A my teď v jízdě pokračujeme dál, tentokrát ale hudebně. Pěkné odpoledne.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

0: Radio Energy. Energy. To je nová muzika. Radio Energy.
1: Dokola zpívám, jak moc

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Má. Ná.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+.

0: Radio Energik. Odteď už jenom Energik.
1: Holka, nechci ti vůbec radit. Myslím, že by bylo lepší, kdybys byla tady. Mám dobrý plán. Dneska vytáhnem paty z Prahy. Nebudem sedět doma, sejdem se na nádraží. Mám s tebou počít.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.